Hey, nú mé dáir dú I bhdí. Cinnan na gom ná oid na imhá a hí seo na ibn banean. Sná ab dílúin da da díndi man na mé nád man seo cinnan na gom ná oid imhá na gom únis sin man. A gom ma dúa tí na gada dhuit, a gom ína ba dhá a wabnit. Wabnit na udbégan, tí na gom ún, í tú ibdí. A gom ní tí a man na banyuk, a gwa dú da dí húk, tí bom dhíuk, He's got the biscuit. Show it. Wow, it's milk. Je pose ça. And then show it. Oui, man, on a eu bon ben. Oh, ouais. Si j'étais un homme, yo, gentille. René, j'ai pité, venez, minute, regardez, wesh. Yeah, mate.